Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papry.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším rochu.

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Pane docente, tak už je to tady.
6: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
5: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
6: Přehrajte mi to ještě jednou.
7: Rock on air every.
6: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hey si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.heyradio.cz.

I'm wanting.

0: Honza Toužínský, Žánky, Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock Opera CZ.
1: Na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více

0: pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to hážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time, rock for you.
7: Radio Hey.
8: Radio Hey.

0: penou.
1: Největší hity z 50., 60. a 70. let.
2: Prožij to znovu.
3: Prožij to znovu.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
2: Prožij to znovu.

0: slyšíte výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný big beat a rock and roll.
1: Say a prayer to the gods of metal. Bow your head before the kings of steel. Time has come for the final battle.
2: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rokopeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rockopera.cz.
3: Pánové, a já mám 20 v zelených.
4: Já to hážu do talonu, sakra.
5: A já mám 30 v srdcích.
6: Stejně jako lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v Černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
5: Bude to srdeční záležitost.
7: Bylo 11 hodin. Posloucháte
8: Hey Radio.
9: Full time rock for you.
10: Hey Radio.
11: Hey Radio.

0: Nebuďte smutní, že lete v piči. Na rádiu, hej, i na podzim zábava klíčí.
1: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
2: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
4: Máme nejlepší ceny.
3: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
5: Kup dřevo.
6: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
7: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
8: Bylo 12 hodin, posloucháte
9: Hey Radio.
10: Full time, rock for you.
11: Radio Hey.

0: pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to hážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.

0: playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin. Double.
2: Ahoj, rockeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Jean P. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
3: Kup dřevo.
4: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
5: Bylo 14 hodin. Posloucháte
6: Hey Radio.
7: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Maroto Volej. Říjnový číslo magazínu Spark je venku, na titulní straně je obal alba Somewhere in Time od Iron Maiden. Tohle album letos slaví 40 let od vydání a v dnešním Maroto Volej si ho poslechneme. Užijte se Iron Maiden a přeju kvalitní poslech.

Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!

Marotovo Rej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

Marko Hietala, slavný finský hudební génius, který se proslavil ve skupině Nightwish, míří do Prahy. Čeká vás fantastický rokový večer. Přijďte, Marko Hietala vás zve 20. října do Pražského distriktu.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovory je u konce, dneska jsme si poslechli Iron Maiden a jejich album Somewhere in Time, který letos slaví 40 let od vydání. Pokud máte Iron Maiden rádi a konkrétně tohle album, tak si určitě pořiďte říjnový číslo magazínu Spark. Tam je o téhle desce obsáhlej materiál. To je ode mě dneska všechno, mějte se dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

0: pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to vážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.
4: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
5: Sviany, české tradičně vařené pivo.
6: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
7: Hej Rádio.
8: Full time rock for you.
9: Rádio Hej. Rádio Hej.
10: Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hej.cz.

0: To ještě jednou.
1: Rock on air every day.
0: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: si náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: pánové, a já mám 20 v zelených.
1: Já to vážu do talonu, sakra.
2: A já mám 30 v srdcích.
3: Stejně jako Lokomotiva Planet, která tuto sobotu 10. října v černošickém klubkyně slaví už 30. narozeniny. Startujeme přesně v 8:30. Přijďte.
2: Bude to srdeční záležitost.
4: Kup dřevo.
5: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18:30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
7: Bylo 17 hodin. Posloucháte
8: Hey Radio.
9: Full time rock for you.
10: Radio Hey. Radio Hey.
11: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

či večer na FM. Ať jste malý, velký, tlustý, tenký, nosíte bikiny a nebo trenky, mám pro vás Brusu novou show na rádiu Sázava Tak & Go. Show, co nic neřeší, ale snad vás pobaví a potěší. Na nic víc si ani nehraje, a kdo to pochopí, ten to vyhraje, že stačí chvíli zastavit se, všem zlobám tedy postavit se, tak poslouchej a to hned, ať si třeba doktor jen holej květ. Já jsem ten DJ, co má styl, co narodil se, aby pobavil.

0: Jak už jsem ti snad jednou řekl, nechci tvý prach ani tvůj nekrytej šek. Stačí mi jen slova půl říct, ale budu rád, když mi dáš i víc. Telefon můj snad každý už zná a voláme se jen ten, kdo se mi zná. Tak honem rychle, nažav ten drát, ale bacha vole, tady nesmíš mi lát. Halo, halí, trochu soli, kdo tam, propan či butan?
1: Halo, já jsem Jirka, chtěl jsem ti říct, že tě poslouchám, ať se kapkoliv hnáš a děsně moc tě obdivuju. Nezahral bys mi písničku?
0: Ne, promiň, podlizáku, nehraju, kdo je tam další?

0: A jak vypadáš, že bysme to zachránili zevnějškem, víš? Image, chápeš?
1: No, všichni říkají, že jsem podobný Lábusovi za mladá.
0: Podobný Lábusovi za mladá, tak se omlouvám. Raději si obrat na nějakého odvážnějšího producenta, co má na rozhazovat.

0: neštěte, abych začal zase od nuly. Kdo mi sem volá a nemá splín, ať do sebe naklopí zo pár vín. Já to přece nejsem jen tak pro legraci, miluju vzruch a vibraci, tak ať další řekne, o co mu jde. Jestli to nějaký průseru nebo má pré?
1: Ahoj, já jsem Líza.
0: Já jsem Michal, jako ten, co je jako Bůh. To je podle Bible, miláčku.

0: Dalším hláškám se uchýlím, stále posloucháte vaší oblíbenou frekvenci. Nebojte, ještě jsem neskončil, mám stále potenci. Tak co tomu ještě dodat? Brkněte mi, dejte se podat. Tak kam pak nás to teď zavede dál? Výjdu z tohohle zavola? Nebo jako král?
1: Nazdar Michale, tady Milda.
0: A Milda, kolega Milda, tak kde pak si?
1: Ale pořád ti tady stojím zdáspět, čověče, já jsem rád, že jsi to za mě vzal. Poslouchám tě a docela ti to jde. Ale myslím, že bys to rádio taky mohl klidně dělat.
0: Jo, díky moc, že to říkáš, seš asi ale jedinej tady za oknem režie, na mě divoce gestikuluje nějaký pomatený chlápek, že preu jsem za Zenitem nebo co, tak čověče, poradíš mi, co mám dělat?

se ještě chvíli blbnout, tak vám ještě kousek dám, i kdybych měl zhebnout. Já jsem ten DJ, co má styl, co s vámi strávil zo pár chvil. Hladit a hladit mě můžeš kdekoliv, posloucháš rádio Sázova, tak chytneš mě i na poli. Já jsem ten DJ, co nemá rest, všichni mi říkají, že jsem best, ale mě to tak nějak moc ani nevadí, kdo mě pozná, to posoudí. Už tě člověče ani moc nepiju, nekouřím, nesmažím a furt žiju a loučím se a pouštím tenhle ten song,

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Rock music. Naříš českou rockovou scénou. Rock music.
6: Krásný poslech novýho dílu pořadu rockmusic.cz vám přeje po týdnu Kůsovka. Dnes vám tu představím teplickou pop-rockovou partičku Patro One. Dozvíte se, jak parádně to bude foukat na letošním festiáku s názvem Most roku dost. A mým prvním dnešním milým hostem je skladatel a multiinstrumentalista Honza Doležal, zvaný Jende. Honzo, ahoj.
7: Ahoj.
6: No a než si tu řekneme zásadní momenty z tvýho rockového bytí a žití, tak si zahrajeme z tvý tvůrčí dílny nejnovější single, který se jmenuje Ohory. Jdeme poslouchat.
7: Jdeme na to. Yeah!

0: Jak ty ses vlastně dostal k muzice? Máš za sebou nějaký školy, lidušku, konzervatoř?
1: Ale v mládí, nebo jsem, jako by se dá říct, z muzikantské rodiny. Táta zpíval. A nějaký ty soutěže, když byly Talent Zlín třeba 70.
0: Jo, pamatuju.
1: Takovýhle soutěže, no. Pak potom pokračoval. No a přesto, jakoby děda byl harmonikář, takže jsme se tak tomu nějak dostali.
0: Takže nějaký kořínky tam jsou, geny?
1: Jsou tam.
0: Jo. Na kolik hudebních nástrojů hraješ momentálně? Na kolik ses naučil?
1: Kytara, basa, teď 2 roky se věnuju pianu a zkouším různý harmoniky foukací, no, takový ty věci, jako.
0: Žestě?
1: K čemu se dostanu, tak to zkusit.
0: Bicí?
1: Bicí taky jsem zkoušel, ale teď, jak si s časem, se spíš jako věnuju tý base a kytaře, protože si doma teď nahrávám tyhle ty věci. Jako,
0: jo. Máš něco společného s kytaristou a zpěvákem Milošem Dodoleželem, myslím tím jako geneticky?
1: Nemám.
0: Vůbec nic,
1: hele.
0: Takže náhoda přijde.
1: Ale rád bych ho potkal, no.
0: No to není takový problém, asi ne?
1: No, šlo by to.
0: Zajet za ním do studia a hodit řeč.
1: On jezdil kdysi do Liberce k Pavlovi Flejberkovi si dělat nějaký věci, co se týče aparatury. Mm-hmm. Takže se tam párkrát ocit, no. Já jsem ho teda nezastih, ale párkrát se tam ocit. Mm-hmm.
0: Jak vznikají tvoje písně? Natáčíš si všechny nástroje sám, nebo si zveš do studia nějaký svoje třeba kámoše?
1: Ale třeba single Deeply Wrong jsem dělal s více lidma. S klukama z Liberce, se dá říct. Mm-hmm. Rammstein Revival kluci.
0: Ano.
1: V područí třeba Honzy Tábora, když to řeknu takhle, kytaristy Rammstein Revival. Ale teď si jako všechno dělám sám, no, snažím se. Akorát ty bicí je problém, no, prostě. Mm-hmm.
0: A jak to děláš potom, když nemáš bubeníka kámoše, který ti to namlátí do systému natáčecího?
1: Musím to
0: naklikat. Tak samply?
1: Musím to naklikat.
0: Ale dneska už ty samply jsou poměrně dost, že se málo kdy pozná, že to není tak kůže s mikrofonem?
1: Ale je to, no, tak já jsem právě i pak vystupoval sám, co jsem měl tu kapelu Last Exit, tak jsem vystupoval vlastně na sample, jsem měl bicí v basu a jel jsem kytara, zpěv live, jenom vyloženě solo, no to jsem měl nějaký motorkářský srazy rok. No, ale pak jsem s tím musel skončit, protože to bylo peklo.
0: Proč?
1: To bylo peklo. Tak seš všude sám, jako jezdíš, že jo, a ono to pak jako přijde, že jo, cesty.
0: To okolo sebe nemáš muzikanty, který by s tebou udělali live, protože to je koření rockera, že jo.
1: V té době jsem neměl, no. Jakoby ta kapela se rozpadla a já jsem chtěl pokračovat, ale muzikanti prostě nebyli, no. Jako.
0: Mícháš si muziku sám? Ve studiu vlastním?
1: Snažím se to teď, jako učím se to vlastně, no, se dá říct, mix i mastering, no. Ale nejsem jako profík, jako říkám, že pokud budu nahrávat song, teď další, což mám připravený, teď nějaký 4 písničky, tak bych chtěl samozřejmě to přehrát, jakoby v nějakým profi studiu.
0: A jak teda vznik sound, nahrávka, písně o hory? To jsi si míchal sám?
1: To jsem si nemíchal, tenhle ten song se natáčel na polských hranicích ve studiu Adama Bubíka. Vlastně, když jsme ve spolupráci dělali song online, tenhle ten song online, já jsem měl nějaký základ a on tomu dal jakoby nějaký aranže a tyhle ty věci, no. Pak jsem tam měl to naspívat akorát, zpěvě náběry se dělali tam, jako no, pak mi to poslal celý, no.
0: Deeply Wrong si tu jmenoval.
1: Jo.
0: To je další věc, kterou tu mám připravenou, aby jsme si ji poslechli. Tak tady je anglický text.
1: Jo.
0: To je jako, že se ti zapalujou lejtka a chtěl bys jezdit do zahraničí. Ale se svojí muzikou, nebo to byl jenom takový experiment?
1: To byl experiment. Samozřejmě to trvalo, ta písnička. Tahle ta písnička trvala strašně dlouho, jakoby, aby nějak zešla do hmotný věci, protože jsme to natáčeli v covidu vlastně.
0: Aha.
1: Což byl problém docela tenkrát, že jsme měli takový ty opatření a natáčelo se to na Severočeském muzeu Liberce.
0: Tak jo, jdeme poslouchat. Deeply Wrong a Jende.

0: Music. CZ.
1: Máš teď v říjnový rok parádě videoklip s názvem Ohory, právě jsme tady o tom mluvili v předchozím vstupu, tak vyzveš teď naše posluchače, aby ti poslali hlas, pokud se jim videoklip bude líbit. Já myslím, že je zdařilej. On, ten valský špičák, má svoji atmosféru.
2: No určitě. Jo, tak patří to k kližování. No já bych všichni chtěl pozvat, poslechněte si to. A komu se to bude líbit, tak mi ten hlas klidně pošlete.
1: Jak jste si užili s kámošema natáčení tady toho videoklipu Ohory, protože tam je s tebou celá kapela, tak jsem byl trošku jako teďko zmatený, když jsi říkal, že jsi hrával sám se samplem.
2: Ale tohle...
1: Teď už existuje kapela.
2: Kapela ještě neexistuje, což se teď děje, jestli se k tomu dostaneme ještě, ale tohle to vlastně bubeník, který hraje v tom videoklipu, je z osecký party, kam jezdí moderovat ještě nějaký ty dětský závody. A mají
1: závody s čím?
2: Závody dětí ve skoku na lyžích.
1: Ve skoku na lyžích. Ale to jsem někde o tobě se dočet, že máš za sebou asi 160 zlomenin, protože jsi byl profesionálním skokanem na lyžích, tak je to tak nějak?
2: Ne, je to tak. Tak no, no, jsem rád, že jako furt chodím po svých.
1: Ale chodíš rovně, tak jo. Když jsi přicházel do studia, tak
2: ale pořád
1: nebylo znamení, jako že bys...
2: pořád se snažím protahovat takový ty věci, které mám z toho mi jako zůstaly, no.
1: Ty jsi taky vášnivým rybářem, tak jakýho jsi chytil největšího kusance?
2: Ale největší byl ten sumec v Děčíně pod zámkem přímo vlastně.
1: Jo.
2: Bez 2 cm 198.
1: Ty bláho. A jak se to dá vytáhnout takovýhle hlava do vody?
2: Teď jako přemýšlím nad tím, kolikrát, jak jsem to vytáhl, jako, protože vlastně to přišlo večer, nevidíš na tu rybu ještě a tu rybu taháš vlastně pod ně. Takže jako super zážitek, tohle to bych přál každému rybáře určitě přeju takovouhle rybu chytit. No.
1: Jezdíš lovit i do zahraničí ryby?
2: Nejezdím, ještě jsem nebyl, říkám, jako toho času je taky míň, ale chtěl bych vyrazit do Norska. A plánujeme jakoby ještě i Itálii, no, ale to se uvidí všechno, říkám, teď jako mám tu muziku zas na prvním místě, takže tyhle ty věci jsou jako teď vedle.
1: No to děláš dobře, že máš muziku na prvním místě,
2: jo.
1: Protože no, já si myslím, že to pojímáš zcela jakoby osobitě a máš i specifickou barvu hlasu, tak to by mohlo jít jako dopředu.
2: Uvidíme.
1: Plánuješ tvoji muziku tedy hrát i na život? Teď, když jsme si říkali, že plánuješ dát dohromady kapelu, tak proč jinak, než abyste se exhibovali na pódiích, viď, rokových?
2: Přesně tak. Hele, to je teď vlastně jakoby za poslední rok. Mě to stále jako víc žene k tomu, abych hrál live. Prostě chybí mi to, že tu kapelu Last Exit měl dlouho, nějakých 25 let. Vystřídali se tam lidi, pak jsem s tím skončil a 4 roky vlastně jsem dělal nějaký solovej projekt, různý akce, prostě s jinýma lidma, ale chybí mi to live, no, chybí mi to prostě, potřebuji.
1: Ještě poslední věc, na kterou bych se tě rád zeptal, ty nejseš moc dobře dostupný na netu, ty jsi takový skrytý talent, jako, tak plánuješ mít aspoň stránku jende.cz nebo facebook.com/jende, protože to je peklo tě najít.
2: No chtěl bych to samozřejmě tohle to taky řešit, jo.
1: Tak zítra sedni ke kompu a pik a je to tam?
2: Ono teď právě, jak se snaží člověk, jakoby, já jsem se hodně zblížil teď s těma produkčníma věcma, takže tohle to jsem nechal trošku stranou a pro mě je teď důležitější dát dokupy nějaký ty věci a dát to aspoň na desku, no, protože lidi, jako, co mě znají, tak kdy to už bude a tohle to, takže to chci teď.
1: Takže si poptávku máš na to, aby si
2: to poptávka,
1: vytvořil je, třeba album.
2: Ona je poptávka i na Last Exit, jako jo, na kapelu, pořád, jako. Ale tohle to chci nahrát, jakoby to, co jsem dělal solově. A samozřejmě teď dokupy chci dát muzikanty, abych mohl hrát jakoby live. No.
1: Jende, díky za tvoji návštěvu.
2: Já taky.
1: Pustili jsme si tvoji muziku, všechno v pořádku, myslím, že máš dobře našlápnuto, tak jdi do toho, jako bík.
2: Děkuji.
1: Měj se moc hezky, ahoj.
2: Taky, mějte se, ahoj.
1: No a my si teď dáme ještě od Jendeho jednu jeho takovou ostřejší rokárnu, ta se jmenuje Bang Bang.

0: se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Mým druhým dnešním milým hostem je rockovej srdcař Radek Kupica, pořadatel festivalu Most Roku Dost. Radku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Kdy a kde se přesně bude konat letošní ročník festiáku Most Roku Dost?
2: No, tak bude to pátek 16. října od 16.30.
1: Takže začínáme dunět od 16.30, nebo je vstup do haly?
2: Pouštět. Vstup do haly.
1: Letos si pozval do Mostecký sportovní haly, jak tady o tom teď mluvíme, i místní pankáče, který se jmenujou Bod Zlomu. To jsou kámoši.
2: Znám ty kluky, nicméně děláme to každý ročník, že chceme tam mít mosteckou kapelu vždycky jako první.
1: Dobře, tak pojďme poslouchat muziku. Bod Zlomu a jejich pecka Obzor přerušen mříží.

0: Music.cz.
1: Jaký všechny kapely si pozval na letošní Most roku dost?
2: No tak mluvili jsme o tom od zlomu, ty budou jako první. Pak bude Halloween Tribute, což je jeden z nejlepších revivalů Halloweenu. Obnovený Vitacit, myslím si, že jim to teď pálí jako blázen.
1: No to si piš.
2: No a nejvíc, jako co se mi povedlo, tak jako dostat na festiák Škody do Mostu byl Majstrštyk.
1: Jak půjdou koncerty po sobě a jak budou přibližně dlouhý? Dají třeba Škoři jako hlavní kapela delší než hodinovej set, hodinovou show?
2: Máme podepsáno 80 minut.
1: Až takhle jo, tak to je krásný. Jo. A jak budou ty koncerty po sobě?
2: Od zlomu, Revival, Halloween, Vitacit a Škor na závěr. Kolem půlnoci bychom měli končit. No.
1: Festival Most roku dost se konal v předchozích letech vždycky na jaře. Dokonce si byl prvním festiákem v republice a letos vlastně celou festivalovou sezonu zavíráš. Proč ses tak rozhodnul?
2: Je to z technických důvodů hlavně, protože začala výstavba druhý haly, menší, což je pro nás jako i dobře na menší koncerty. A tím pádem jsme přišli o dva unikový východy, takže se nám protáhlo jednání s hasičem a snížení kapacity. Jako, takže je to takový, že ten ročník chceme udržet, aby nám nechyběl, ale máme omezenou kapacitu.
1: Jasně, takže do budoucna plánuješ být tím otvírákem festivalových radovánek tady na území České rokové republiky?
2: Ano, až v roce 28.
1: Festiák je v pátek. Nebylo by lepší, kdyby ho přesunul na sobotu? Přeci jenom ve 4 odpoledne ty lidi v pátek ještě pořád jako drandějí v práci, mnozí.
2: Tady v Mostě jsou většinou směnaři,
1: jo.
2: Takže mi je to jedno a navíc jako sobotní den pro halu je takový, že se tam hraje víceméně házena.
1: Aha, tak jasně.
2: Ženský, takže ty to mají dlouhodobě obsazený a ta házená má přednost prostě.
1: No to je jasné, tak je to liga, viď?
2: Oni hrajou ligu, no. A jsou dobrý holky.
1: Jo. Pěkný jako jo, třeba 120, 60, 90.
2: No, asi takhle až ne, ale hlavně jsou několikanásobní mistry.
1: Jo, tak to držíme palce, aby se dařilo.
2: Tak mě, že by ten míč tam schovala takhle do toho trika.
1: Ale říká si Škvor jako hlavní kapela, tak
2: ano.
1: To je bomba. Tak si teď od nich dáme pecku s názvem Pravda bolí. Ta se povedla. Jdeme na to, Škvor a Most roku dost.

0: konzultuješ s kapelama jejich playlisty, aby to celé jelo tak trošičku podle tvých představ?
1: S některýma to lze, se Škórama nelze.
0: Jo, ty mají dané.
1: Ale u Škóru je to tak poskládaný, že tam není něco vyčíst.
0: Takže všechny hity návštěvníci Most roku dost uslyší.
1: Ano, proto je ta 80-minutová
0: aby se to všechno vešlo.
1: Ano. Ne. Měl by to být jejich poslední koncert asi letos. Mm-hmm. Neviděl jsem, že by měli propagirovat žární turné s novou deskou. A uvidíme, jestli nás nepřekvapí, že by zahráli něco z nový desky. No.
0: Jo. No, tak oni už mají venku jeden single z nový desky, tak no, necháme se překvapit.
1: No, třeba budeme mít štěstí, no.
0: Třeba jo. Na jaký dobroty se můžeme těšit? Bude třeba nějaká gurmanská specialitka? Napadá mě třeba flambovaný ropák s briketovou omáčkou a rumovým přelivem?
1: Nic takovýho neplánujeme.
0: Neplánujete,
1: jo. Bude to stále takně obsazený, jako máme tam stálýho partnera, co jsou Sviany.
0: No, paráda.
1: To je váš partner, že jo? Takže
0: ano, ano.
1: Jedeme stejnou vlnu.
0: Ano.
1: No a to občerstvení, klasika. Spálený bůst a tvrdý chleba.
0: Jo, tak na to se hodně těšíme. Budeme rekapitulovat, prosím tě, tak kdy a kde, pojď, pro posluchače, kteří se k nám připojili až teď.
1: 16. října od 16.30 sportovní hala Most.
0: Festival Most roku dost, ano.
1: Ano.
0: A kapely, koncerty Most půjdou jak za sebou?
1: Bozlomu, Revival, Halloweenu, Vitacit a Škór.
0: Kde jsi našel ty Halloweeny?
1: Hele, já to objevil na YouTube. Hmm. A pak jsem jednal s Vitacitama o vystoupení a jejich manažer má ty Pumpkins pod sebou, takže jsme se dohodli jako na dobrý ceně za dvou vystoupení, jako nebo za dvě kapely. No.
0: Hmm. Jasně. A tobě se Halloween líbí hodně moc, viď? Jako originál. No, muzika, no. Že jo? Jsi takovej metalovej.
1: Byl jsem na nich v Praze, byl jsem s tou posranej. No.
0: Úplně jo?
1: Ale úplně.
0: A měl jsi náhradní trencle?
1: Neměl, jako neměl, nepočítal jo. Jsem s tím, že to bude takovýhle nápřes. Jako. No,
0: aha. Hele,
1: příští
0: tak,
1: rok jsou v Plzni, tak se na ně těším.
0: No, tak to je jasný. Budou Lochotině, ne?
1: Ano.
0: Tak jo. Řekneš nám ještě, kde najdeme festival Most roku dost na internetu, protože tam je určitě i předprodej vstupenek, aby jsme ještě včas zareagovali a šli tady na ten tvůj báječný festiák.
1: Takže předprodej máme hlavně na Ticketstreamu, nebo na Ticketportál dneska, nebo GoNet dneska, ono se to nějak tam všechno transformovalo do sebe.
0: Ano.
1: A stránky máme na Faceu, máme Most roku dost, kde je přímo odkaz na nákup vstupenek a pochopitelně návštěvník, když si najede, nebo zájemce o vstupenku, když si najede na Ticketportál, tak není problém to tam vyhledat. Jako. Fyzický předprodej lístků je ještě v Rapenintu v Mostě, tam jsou lístky vyčištěný, kdo chce mít jako památku, tak dostane vyčištěný lístek.
0: No, tak to je paráda. Tak ať přijde hodně lidí, Radku.
1: Doufáme, že budeme mít plno.
0: No, tak
1: na tu omezenou kapacitu, no. No. Že ty Škóři nám pomůžou tady v tom.
0: Jasně, to si myslím, že se tak stane. Měj se moc hezky a uvidíme se. Ahoj.
1: Jo, vždycky Most, kluci, čau.
0: Jo, vždycky Most, ano. A teď si dáme od Vitacitu jejich vlastně nejnovější single. Vzkříšení, poslouchejte.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Bubeník, textář a manažer Petr Hasíček a zpěvák Tomáš Orlt. Oba ze skupiny Patro One jsou mými dnešními posledními milými hosty. Petře a Tome, vítejte v rockmusic.cz.
1: Zdravíme posluchače rockové muziky, ahoj.
2: Hezký den.
0: Jak se vám to tak vůbec stalo, že se vám povedlo v Teplicích založit pop rockovou skupinu Patro One? Teplice jsou spíš hard rockový, narodili se tu Kabát, Motorband, Lahol, Hard Colony a tak?
1: No, tak já jsem jako prošel pár kapelkama a vždycky mi to jako trochu víc stáhlo k popu, i když jsem hrál třeba v prčí muziku, ale tam původní myšlenka byla, byli jsme tři, to tam Tomáš ještě nebyl a chtěli jsme být něco jako takový americký country, zkusím jako až takhle a to se...
0: Takže americký country je rock and roll.
1: Americký country je rock and roll.
0: V uvozovkách.
1: Je to tak, ale když jsme si řekli, že to budeme hrát jako pro srandu, tak mi pak napadlo a vzpomněl jsem si právě, že Tomáš jako můj vzdálený rodinný příbuzný poznám z akcí, kde zpívává takový karaoke srandy a že prostě něco v sobě má, tak jsem ho do té kapely jako přitáhl. A pak jsme ten koncept nastavili úplně jinak, že to vlastně nebude americký country, ale že prostě budeme dělat takovou muziku, jakou jsme vyprodukovali.
0: Kultivovaný pop rock.
1: Je to tak.
0: Proti tomu nic.
1: A s takovým nádechem reggae, no, zkusme.
0: Tak se teď pojďme přesvědčit o tom, jakou muziku děláte a pustíme si od vás jeden ze singlů, který už jste natočili ve studiu a ta pecka se jmenuje Fly Higher. Jdeme poslouchat Patro One dneska poprvé. One step.

0: Posloucháte pořad Rock Music na Hey Radio.
1: Jak je to s vaší diskografií? Debutový album jsem od vás zatím nikde na netu nenašel. Pracujete na něm anebo půjdete cestou postupného vydávání singlů a videoklipů, jako to dělá mnoho kapel, že se tím pádem dřív připomínají s novou tvorbou, třeba po čtvrt roku?
2: No tak ono dneska natočit jako řadovou desku je dost nákladný jak na čas, tak na peníze, takže si myslím, že ta cesta vydávání postupný těch singlů je jednodušší a jste schopný vlastně co 3 měsíce, co 4 něco vydat.
1: To je, ano, to je přesně to, že jsou různý trendy. Někdo zachovává tu tradici toho, že album má nějaký obal, že si to člověk může dát do archivu, že jsou tam nějaký texty a tak dále, což na Spotify nenajdeš. Je to tak asi.
2: Je to pravda. Samozřejmě my se budeme snažit potom, co vydáme třeba nějaký další a další single, tak to zkompletovat třeba 4 nahrávkama.
1: Do EPčka.
2: Do EPčka, přesně tak.
1: Mm-hmm. Máte natočený nějaký parádní videoklip? A pokud ano, tak kde se na něj můžeme podívat?
2: Tak já bych řekl, že parádní videoklipy, my si to víceméně děláme své pomocí s naším kamarádem z Ústí, s Kubou Němečkem.
1: Na Kolínku?
2: Nechci říct, že to je úplně jako low-costový, ale samozřejmě, kdybyste si objednal nějakou firmu, která vám ten klip udělá na míru, tak je to asi mimo náš dosah. Takže klipy máme na YouTube, tuším, že jsou tam 4 normální klipy a jeden, který se dělal v úvozovkách naživo v Duchcově u Radka, u kytaristy, který má takový domácí studítko. To jsme dělali takovou, jako my říkáme, Vánočka té písnice, protože jsme ji vydali před Vánocema, ale klipy samozřejmě na YouTube jsou a některý bych řekl, že jsou i povedený, no.
1: Třeba takže pod Patrován najdeme na YouTube vaše obrázky.
2: Ano, ano, jsme vlastně založený na všech těch platformách, jako je Apple Music, Spotify, YouTube a mnoho dalších, takže tam můžete nalézt tvorbu a na YouTube ty klipy.
1: Petře, ty zastáváš v kapele Patrován 3 funkce. Hraješ na bicí, textuješ a jsi i manažerem. Tak to je občas na bohnický ústav. Nebo co tě z toho nejmíň a co tě z toho nejvíc baví?
2: No tak asi určitě si myslím, že v té situaci nebo v tom stavu, jak ta kapela jako jede, tak ty bicí to je asi úplně to poslední. A manažerem se nazývám jako v úvozovkách, protože to je taková nevděčná práce, kterou nikdo nechce dělat, nebo se nechce jako psát ty maily a...
1: To mě povídej.
2: A volat a... a řešit tak, no. A textař samozřejmě píšeme ty texty, jako píše Radek, já a i Tomáš vlastně, když ty texty chceme převtělit v tu muziku, tak občas zjistíme, že tam nesedí něco úplně tak, nejde to úplně z té pusy, jak by mělo, takže Tomáš si to pak doupraví.
1: Mm-hmm. A tebe, Tome, co tě nejvíc baví na kapele Patrován?
3: Tak já jsem v kapele takový, celkově jsem v hudbě takový nováček. Já jsem si jako zpíval tak nějak doma mezi lidma, jsem ještě takový nervózní. Takže mě je to něco novýho jako pro mě, no, baví mě to. I když se musím ještě otrkat trošku.
1: To určitě, no. A to trvá nějaký čas.
3: To trvá nějaký čas.
1: Ale já myslím, že to bude dobrý, protože ty nahrávky vaše hovoří o tom, že by to mělo být dobrý. Jinak byste tu se mnou neseděli. Je to fakt kultivovaný, hezky udělaný poprok. A teď by mě zajímalo, jaký máte vzory i v rámci nějakého světového ranku. Koho byste z postele nevykopali, kdyby s vámi chtěli jít na panáka?
2: Tak hudební vzory, no, to je těžký, protože jich je jako spousta těch interpretů se nám líbí, samozřejmě, ale je to pro nás asi jako nedosažitelný se k tomu přiblížit. Jako třeba mě asi nejvíc odevživa vždycky fascinoval Sting, nebo Police a později Sting, což byla taková muzika, která je nadčasová, která dneska i je schopná oslovit lidi, mladší lidi, než v tu dobu, kdy oni vylítli. Takže já to mám takhle, no. Pro mě asi nejvíc jako hudební persona Sting, a celkově jako muzika Police.
1: Hmm. A to mě ty?
3: Mám to podobně. Teď vlastně přemýšlím.
1: Ty Police tam jsou taky. Jako,
3: taky. Hmm.
1: Byla úžasná kapela, no. Škoda, že už nefungují. Tak pokud se bavíme o Police, tak já bych tu teď měl pro vás, ale i pro naše posluchače, jednu takovou věc, kterou jsem našel na netu. Je to pecka, která se jmenuje Demolition.

0: pecka, která tu od vás za chvíli zazní, tak ta se jmenuje Jasn a stálý, což mě přivádí na otázku, co je momentálně v kapele Patrován jasn a co je stálý?
1: No, co je jasný, co je stálý, no, jsme tak trochu lemplové, nebudu říkat, že nejsme, protože my zpravidla vždycky nejvíc zkoušíme, když je před nějakým koncertem. A samozřejmě teď byly prázdniny, jsou dovolený rodiny, takže jsme byli takový rozuteklí a do toho se nám bohužel stala taková věc, že před koncertem, který tuším, že měl být, to byl Food Festival v Bylině, byl nakonec zrušený kvůli těm velkým vedrům, zakázali koncerty kot na náměstí, kde to bylo, prostě bylo 40 stupňů, tak se nám dost těžce zranil basista.
0: Aj.
1: Ale
0: vše
1: se v dobrý obrátilo, je zpátky v plný síle, ale ta rekonvalescence mě byla jako delší, ale je v pořádku. A tudíž ten náš basista, který s náma hrál předtím, to vzal s tím, že se naučil vlastně celý ten náš set, ten repertoár, který má asi 45 minut,

0: ale koncert byl zrušený. No. Takže co je u nás jasný stálý je, že chceme tvořit dál, že chceme být jako semknutý a vyprodukovat samozřejmě nějakou další pecku.
1: Hmm. Tak jdeme poslouchat. Píseň se jmenuje Jasný a stálý. Skupina Patrol One dneska po druhý.

0: Kde vás najdeme na netu? Existuje nějaká adresa, kde bychom se dozvěděli aktuálně, co se okolo vás děje?
1: Tomáš spravuje facebookové stránky a Instagram, ale stránky jako webový jako takový ještě nemáme, byť máme vlastně jako zaplacenou doménu. Chystáme se na to, samozřejmě budou stránky.
0: Ano.
1: Otázka je kdy. Teď si myslím, že zima je takový jako hluší období, kdy na nich můžeme zapracovat, takže doufám, Tome, že...
0: Že vejď, Tome.
1: Že uděláme.
0: Že to dáš. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu v dnešním dílu rockmusic.cz a držím palce. Hlavně, ať se vám daří podle vašich představ, to je, myslím, pro vás to nejdůležitější. Mějte se moc hezky, pozdravujte ostatní z kapely a zas někdy někde. Ahoj.
2: Taky děkujeme na sejšenou.
1: My děkujeme za pozvání a poslouchejte rock.
0: Příště tu se mnou bude Vítkovo kvarteto Insania.
3: Nebuďte smutní, že letuje v piči. Na rádiu, hej, i na podzim zábava klíčí.

Tak, hezký a příjemný večer, trochu deštivý, milí posluchači. Ostatně podzim plnom proudu. Od mikrofonu rádia hej vás zdraví a vítá Honzo Klík při rokový sobotě. Tak se do toho dáme odevírák večera. Dneska, když je roková sobota, tak Big Boss asi. Metalička, tentokrát instrumentálka Orion a pak se zkusíme ponořit do kalendáře, co se událo v dějinách muziky 10. října. Ale teď ta Metallica. Tak jde nebo nejde?

Tak, Metalička nám dohrála a dáme se do kalendáře. Co se událo v dějinách muziky 10. října? Událo se to i věcí. Tak, z začátku bude docela sranda, jo, protože se narodil v roce 1942, 10. října, Luděk Nekuda. Ten byl u Rangers jako host, taky textař a občas nahrál takový celá legrační věci. Tohle je předělávka nějaký zahraniční kapely, ale teď vám neřeknu, který, no ale to je celkem bedle, ale je to taková docela sranda, tak si to poslechněte.

0: Chutnat si dám, samozřejmě.
1: Chutnat si dá sám, tak jo, dobrý. Pak tady máme rok 1944, to se 10. října narodil Trevor Morales. To jsou Roji Stormovo Hurikáni, mimochodem v téhle kapele byl co by bubeník Ringo Starr, budoucí Beatle teda, abych řekl pravdu.

Tak to byli hurikáni a já tady mám rok 45, 10. října se narodil Alan Carthage. To je pro kolhárum, považte. To jsou moje věci.

Co tady máme dále? Dále tady máme rok 53, nebudete tomu věřit, 10. října, to se narodil Mitch Ure. To je několik kapel, vybral jsem třeba Ultravox nebo Visage, ale zkusím, a Kitten Leasy tam taky byl.

Rok 1954, tady mám dokonce třikrát, to jsou mi věci teda. Tak tedy, 54. po prvně 10. října se narodil Ondřej Havelka. To je originální pražský synkopický orchestr a taky Melody Makers a taky The Swingers, ty vám zrovna zahraju. Děkuji, bylo to krásné.

Je to tak, jedno oko nezůstalo suchý, milí posluchači, ale teď to trochu zase rozvíříme. 54. po 2. 10. říjen narodil se David Lee Roth. To je Van Halen. No, Big Beat zase.

A máme tady po druhý, 54. A to se po druhý, po třetí. To se narodil Václav Matejdl, mezi přáteli nazývaný Vašo. To je kapela Elán. Tak dáme Elán.

A my se přesuneme do roku 1960, 10. října se narodil Eric Martin. To je, co je to za kapelu, jo, už to mám. Mr. Big.

Rok 1961 nám nabízí jenom jedny narozeniny, a to se 10. října narodil, 10. ano, narodil Martin Kemp, to je německý jméno, pochopitelně kapela Spandau Ballet.

Tak to bychom měli Špandau balet 1963. 10. října se narodil Johnny Mayer. To je republika, teda jako kapela, jo, tady je.

Po druhý je tady 63., tak tady je ještě jednou 10. října. To se narodil Jim Glennie. To je kapela James. Tu tady slyšíte každou sobotu, když se odevírá studio a přepíná se to z Matičky Prahy do Vlašimi. Ale aby se jako neřeklo, že jo, že když má ty narozeniny, tady vždycky hrajeme Ona je hvězda. To je ta úvodní skladba. Tak dáme Coming Home od téhle kapely. No, narozeniny jsou jednou za rok, to

A připomínám ještě nazdárky Vlašimskou kapelu, koncert v Praze 12. října od 20 hodin v čítárně Unijazzu v Husický ulici v Praze.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Tak, milí posluchači, vítám vás opět na našem pomyslném virtuálním stadionu. Dneska teda se jelo špatně na našem závodě, na slavném závodě Hey Radio Tour 2026. Pršelo celou trasu, ale borci naši se toho zastali velice zdatně teda. A první do cílový rovinky vjel Kába, milí posluchači, z Kosovy hory. Mimo jiné, jak nám redaktor předního sportovního deníku prozradil, Kába má narozeniny dneska. A jestli pak víte, který narozeniny, kolikátý, no to můžete snadno vydedukovat sami.

Tak jo, tak víte, kolik Kábovi je a my se podíváme dál. První, teda dneska, že jo, hezký místo a narozeniny, že jo, to je krásný umístění k narozeninám. A je tady Vladinka, ta je na místě druhém, ta posílá tatínkovi Honzíkovi moc vřelý pozdravu s tím, že na něj pořád myslí a tomu kapelu Rimortis nablejskanej vourák. Tak to dáme.

Tak to by se měli nablejskanej bourák od kapely Remortis a já tady mám Slávíka ze Spalovny. Slávik ze Spalovny dává Landu kytky pro tebe. Ahoj, Jeníko, něco pěkného k opravování terče na šipky a všem k pivům. Tak to dáme, doufám, že to trefíme, protože na téhle desce konkrétně Valčík od Daniela Landy je špatně číslovaný, špatně jsou číslovaný tracky, ale zkusím to odhadnout, snad to trefím.

0: Tak to vyslaněli KitKat pro tebe. Trefil jsem to docela. S Danielem Landou a je tady Vašek a Vašek by rád slyšel Horizont od Traktoru. Ahoj, jen dozdravím do studia. Tento song poputuje do Ústí nad Labem pro Jardu s Luckou. Užívejte večera a mějte se fajn. Tak se dáme do toho, no, do Traktoru. Tady jsou.
1: Zbaven všech pohout, do vesmíru vzkaz posílám.

Tak to byl Horizont, od kterou posloucháte Radio A, posloucháte Sobotní rok on Air s Honzou Kulíkem. Macek a Hujer, nebo Hujer a Macek dávají Metaličku na naší party, na březinu dokonce.

Pak tady máme Jardu. Jarda dává alkohol na zdraví. Ahoj, rádio, moc prosím tuto písničku pro Vendu do Hlinska a hlavně pro Milana Jelínka z Malého Března. Mílo, ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám ti přeje opice Lucka. Tak se do toho dáme, jo? Zkusíme, jestli to půjde. Věřím tomu, že jo. Tak, alkohol a tady to máte.

Tak na zdraví a já tady mám Martu Mouku Uhláka s Vlašimi, považte. A Marta Mouka Uhlák píše, ahoj, jen to zdravím a děkuji. A bude u to Five Fingers dneska. To je dobrá kapela, to bychom mohli.

0: Tak to bychom měli Five Finger, Libor Michovický, to vidí dneska na Motorhead, Ace of Spades, tak to zkusíme. Zkusíme nebo neskusíme?
1: Na rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a Rock'n'Roll.

Klasika naprostá roková. Pak tady vidíme, vidíte mi, se musím v tom prohrabat, to jsou dneska zástupy lidu. A Tatrovák zdraví za jedno pracující třídu, to je jasný. A co dneska pracující třída dostane za kapelu? Pracující třída dostane nášup a budou to Orbit Culture. To jsou dobrý, no, to bychom mohli, tak to zkusíme.

Pak tady vidím Míru a Ivu. Míra a Iva píšou, zdravíme do studia, prosíme zahrát pro všechny, co poslouchají a čistí houby jako my. Díky, Míra a Iva z Kamenice nad Labou, z Kamenice nad Lipou. Budou to L-Star, taky dáme, no, drink.

0: Tak zdravíme do Kamenice nad Lipou a já tady mám Lenku z Pelřimova. Lenka z Pelřimova by ráda slyšela pošťáka od Štěpána Kojana. Tak se na to podíváme, jestli to tady máme. Máme tady desku Živák a ta byla natočena, já vám to dokonce řeknu, nahráno živě v kavárně u Zeleného stromu 1.9.2005. To znamená před 21 lety to bylo natočené. Tak to dáme, zdravíme Lenku a rádi by to slyšeli u kuličníků pro dobrou náladu. Tak to dáme.
1: Ještě jednu pomalu bych chtěl zahrát pro slečnu, vlastně pro slečnu, ne, pro paní Evu, která na potřetí konečně sem přišla. Nikdy se jí to nepodařilo, vždycky do toho něco vlítlo. Je tady a já jí zahraju pošťáka.

0: Děkuju tamhle přátelům, jak hezky vejskají.
1: Tak, to je Štěpán Kojan v roce 2005, konkrétně 1. září, v kavárně u Zeleného stromu. Zdravíme Peťánka a Drahušku. Díky za pozdrav. Full Time Rock.

Tak to bychom měli. A pak tady máme Pavla Křivstourovskýho. To bude Daniel Landa, jak to vidím. Tajemství. Tady je.

Tak to bychom měli Daniela Landu. A s čím přišel dneska Pavel ze Sopot, tedy ze sousedního Polska. Jo, a taky jsem zapomněl nahlásit čas, nechtěl jsem to krátit, toho Landu. A takže máme 21, 3 minuty, už 4 minuty vlastně, vidíte to, jak to utíká. Tak jo, tak Pavel ze Sopot z Polska přišel se zajímavou předělávkou Metaličky. Mimochodem jsme ji tady dneska hráli, už na přání to bylo. Tak si to poslechnete v tomhle předělání. Třeba se vám to bude líbit. Kapela asi Dinkers je to přímo.

Tak to bychom měli, milí posluchači, a tady mám jednu, tady mám jeden požadavek na Almaru, to budu muset najít, a než to najdu, tak se podíváme na další přání, a tím je, vydržte chvilinku, Jan z Janovic, Krucipýsk. Tak dáme Krucipýsk, to je taky veselá kapela, já ji rád hraju, mají takový zajímavý věci. Tak to zkusíme, jo, vydržte, láska je kurva. Tak jo, zdravíme do Janovic.

Tak to bychom měli, kruci písk, a já se tady dívám, už jsem našel tu Almaru, tak se podíváme, ano, Libor, ne teda z Mnichovic, to je úplně jiný Libor zcela, a padá sníh od Almary, to je Štěpánovská kapela, a ono je to docela aktuální téma, jo. Oni jako říkali v rádiu, že už se to blíží, jo. Že možná už v říjnu dokonce. A je to pro Ivanku. Tak to dáme.

Tak to by byla Almara, padá sníh. Dan, Kamila a Luky dávají Šafránka Vláďu, teda Hadlej. Smutku dávám s Bohem. Ahoj, jen doprosím o zahrání do Krupe a pro všechny věrné posluchače.

0: Čvardy spíše, že by rád Bloodhook Gang. To je zajímavá a dá se říct, taková jako veselá kapela. A ahoj Jindo, přejeme krásnou sobotu, sedíme se Šušou u nás u láhve Slihovičky a zdravíme všechny metalisty a tebe do studia. No a co vlastně poslouchám já, se ptá Šuša, teda Šuša, Švarda, se ptá Švardis. No tak já taky poslouchám, většinou teda poslouchám, to je pravda. A taky rádio, hej, někdy, to taky. No, jsem tam nějakou tu muziku zajímavou. Jo, tak co to bude? Bloodhook Gang a konkrétně teda Foxtrot Uniform Charlie Kilo.
1: Fish don't fry in the kitchen.

Tak to bychom měli. Foxtrot Uniform Charlie Kilo. To je vlastně špelování jednoho slova. To zase jak nechci říkat. Veselý, no. No nic, no. Dobrý. Luděk píše: zdravím jedno, mohl by si mi zahrát kapelu 13. století? To bych mohl. Konkrétně Iglou. Pro všechny, teda Jihlavu, že jo? Pro všechny, co poslouchají stejně jako já, okolo Jihlavy. Děkuji moc. Luděk, Luka nad Jihlavou. Tak dáme Iglou. Kde to máme? Tady to máme. Tak jedeme.

břehu řeky, co dala jméno hradbám tvým. Žijeme tu stále,

dobách temných rukou zlou. My žijeme tu stále generací sled své kořeny.

0: času ztracené.
1: Tak to byste měli 13. století go a vidím tady dokonce, píše Ali, že by ráda Tiamat. Tiamat jsou pro moji ženu 20 let dohromady. Taky má ráda Nightwish a Tiamat konkrétně a už to tady máme, přesně který to budou. Já to tady hledám a budou to, já vám to řeknu. Ano. A Break the Thunder. Tak dáme, no, tuhle tu zajímavou věc. Tiamat jsou dobrá kapela, to se dobře poslouchá. Tak gratulujeme k výročí a tak to dáme, no. Tak vydržte mi chvilku a mělo by to naskočit.

0: fun.
1: Tak to bychom měli a Mišoš, zdravím Mišoše. Mišoš to vidí na ocelovýho partner Pantera, sorry, už jsem vyplte jazyk z toho, partner ocelový, Panter. Konkrétně skladbu celodenní party all day. Tak to dáme, no, tuhle tu věc, party pro celý, na celý den, to musí být zajímavý.

0: yeah, dude.
1: Tak to bychom měli a je tady Tomáš ze Zubrnic. Zdravíme Tomáše ze Zubrnic a máme, co máme pro něho? Máme pro něho Zuby nechty. To je zajímavá kapela. Tak dáme Zuby nechty a Malí sráči v nás. Tak to zkusíme. Zdravíme do Zubrnic a posíláme.

Máme tady, koho tady nevidíme, oko, Monika v Kotelně. Zdravím Moniku do Kotelny, už jí nastaly pracovní časy těžký. Tak Monice do Kotelny pošleme, aby si jí dobře přikládalo, sonátu Arktiku.

Dalšího, koho tady podělíme písní, tak to je Honza Telefonista. Honza Telefonista říkal, že by byli dobrý vítkáči.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Na nic si nehrajem.
7: Zdravíme Michala z Pelřimova. Michal z Pelřimova píše: přeji pohodový sobotní večer a prosím o zahrání písničky od kapely Satan.

Dobrý. Tak co vám ještě nabídnu? Ještě máme necelou 3/4 hodinku. Já tady vidím nějakou zajímavou kapelu, tak já vám beru. Nějakou pěknou. Uvidíme, co tady máme. Třeba Rem Jam. To bychom mohli zkusit, to je taky hezký.

0: rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný Big Beat a rock'n'roll.
1: Do prdele, vole, tak se vám říkal, že to mám dost. Je půlnoc, máte to kurva slumit od půlnoci a to fakt mám dost. Jestli chcete hrát, tak prostě od půlnoci budete hrát.

Tak, aby jsme měli úplnou punkovou trojičku, to by byly dva kousky, Bloody Mary, potom, co ještě, jo, Bysáči, ty byly od Ládi Zdislavskýho, a tak dáme decentní punkery dáme, nízkou úroveň, to je dobrá kapela.

A máme tady Košickou garážovou společnost. Košická garážová společnost by ráda slyšela, že mě to bude asi slovenská kapela Ramche, Údolie šialenstva. Ale když to nebude, tak něco podobného ze slovenské metalové scény. Já si myslím, že to někde tady najdu v demákách, ale vydržte mi chvilku. No tak kdo hledá, ten najde, že jo? To platí vždycky. Tak tedy zdravím do garážové společnosti Košický u Tábora a posílám to Údolí šialenstva. Tady je.

Je vidět, že se s tím hoši od kapely Ramšat teda nemažou, jo, dvakrát. Celá palba teda. No, tak zdravíme do Košický garážový společnosti a Petr z Nadčerace. Petr z Nadčerace, ten by tady měl mít Ečka. A pak musím dát něco decentního, protože to je poměrně hlučno, no tak pozdní hodinu tady, jo. To bude jako v tom klipu, jo. Jak tam hráli nahlas o půlnoci. Tak se na to mrknem. Tak co ten Petr v tom Nadčerace? Petr dnes... U mě se něco hraje. Vydržte mi chvilku. Petr v tom Nadčerace chtěl Eječka. Poslouchají.

No, jak jsem říkal, na sobotní večer, 10:30 je celá kravál tady. No, ale já něco vymyslím, vydržte mi chvilku. Tady jsme hovořili, přišla tady řeč o kapele Nightwish, ano. A přišla řeč na kapelu Nightwish, jak jsem říkal, proč by teda ne, aby jsme to trochu ubrzdili, jo, protože aby jsme byli mě hluchý tady docela dneska. Tak vydržte mě chvilku, já jsem tady vybral pěknou věc, to je taková hodně decentní, a to se jmenuje, už to tam hledám, to se jmenuje Sleeping Sun. Tato skladba byla inspirována zatměním slunce, ale ne tím, co bylo letos, ale tím, co bylo v roce 99. To bylo taky hezký. Tak jo, tak si to dáme. Musíme taky trošku jako decentně, že jo, prostě, aby jsme to umění tady tak nějak jako to...

A pak tady máme jedno speciální přání, to je od tábora, kousek nám přišlo, American Bull, Aleš Brichta.

A pozval se nám Jurášek, zdravíme našeho dlouholetýho posluchače. Jurášek dává, nebudete tomu věřit lidi, Jurášek dává Slayer.

Ještě bych tady měl mít jedno přání, ale já se musím podívat do desek, tak to bude chvilku trvat, tak využijeme příležitosti. A já vám tady brznu nějakou pěknou věc. Ku příkladu bych mohl nabídnout, Metaličku jsme dneska měli, mohli bychom třeba Waiting in the Night od Saxonu, no to by nebylo marný, tak to zkusíme, já jdu najít to přání.

Tak přátelé, mám tady Juráškovi jsme odehráli ten Slayer, on to ještě tady skočilo jednou od něj, ale je to, ono to jde, ono to chvilku trvá, než to dorazí sem. A takže Jurášek Slayer měl, budeš Terka a Belda tady budou mít, ale už z Prahy. Já se s vámi, milí posluchači, rozloučím a díky za poslech, bylo mi s váma fajn dneska, dejte hezký zbytek soboty, užijte si ji a jak říkáme na hejku, jo, hlavně držte vlnu.

0: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači. A nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky. Přidáme maso

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.